0: Nessun luci capitoli Mec, vidi casi e pec li vau formo
1: Namo drebne bis la te slunce plane flela Se kvorsku všemu od vieku Přemocno úní ze síle náka Ne v klidu květin rosa od vieku Z květin úně pokojná, co věčný a tichý dík Víš, stoupá od vieku Pod korou skal a půdy oheň věčný strapuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se příští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní bozi bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je pobité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

fate domazio le da sospia sei, ale pravda to beit ne muže, jak potem šerejši na měsíci.

0: Letu skrčen jeden. Zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé.